0: více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo sdružení Nového města pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
1: Cíl je uložit a nějakým způsobem archivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
0: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Írán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Írán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená. Dva zajímavé přestupy hýbou fotbalovou ligou. Baník Ostrava si až do roku 2031 pojistil nigerijského reprezentanta Abdulláhího Beveného, o kterého byl zájem i ze zahraničí. Pardubice naopak získali na hostování z Karviné brazilského útočníka Kahuana Viniciuse, hrdinu loňského triumfu v domácím poháru. Oba kluby teď věří, že nové posily výrazně posílí jejich ambice v letošní sezóně. Dnes dorazí do Česka přehánky a bouřky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, tak se to v životě jak vrabci naplatí.

nepozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tucto kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vedra brzdí českou ekonomiku. Analytici odhadují, že letošní vlna veder může snížit růst české ekonomiky zhruba o desetinu procentního bodu. Horko podle nich snižuje produktivitu práce, zvyšuje spotřebu elektřiny a komplikuje situaci v zemědělství. Naopak cestovní ruch z teplého počasí krátkodobě těží. Delší období veder se ale podle ekonomů může promítnout i do vyšších cen energií a potravin. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde už o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
1: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Náš vývoz zbraní výrazně roste. Loni se z Česka vyvezl vojenský materiál za

0: téměř 113 miliard korun, což je meziročně o skoro čtvrtinu více. Největším odběratelem zůstala Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard korun. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu, a to o více než polovinu, na 39 miliard. Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
1: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
0: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Marine One měl u Washingtonu blízko k dopravnímu letadlu. Tento vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se totiž při odletu od Bílého domu na krátkou dobu přiblížil ke stroji, který startoval z letiště Ronalda Reagana. Federální úřad pro letectví uvedl, že došlo ke krátké ztrátě bezpečného rozestupu. Stroje se ale následně znovu vzdálily. Podle úřadů prezident nebyl v nebezpečí. A naše fotbalové kluby dnes budou pokračovat v evropských pohárech. Hradec Králové od 7 večer přivítá v evropské lize turecký Beşiktaş Istanbul, proti kterému bude hájit svou letošní neporazitelnost. Už o hodinu dřív vstoupí do konferenční ligy také Jablonec, který doma vyzve lotyšského mistra tým RFS Riga. Na Impulzu se výsledky dozvíte dřív než ostatní. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli, následky znáš.

0: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
1: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Radio Impuls Ostrava.
0: Doktor Max ze skupiny Penta posiluje v Itálii. Český lékárenský řetězec se dohodl na koupi sítě Farmacie Italiane se 44 lékárnami a internetovým obchodem. Transakci ještě musí schválit italský antimonopolní úřad. Po dokončení obchodu bude mít Doktor Max v Itálii více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím.

0: generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo Sdružení Nového města Pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru Sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
1: Cíl je uložit a nějakým způsobem zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
0: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Írán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Írán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená. Dva zajímavé přestupy hýbou fotbalovou ligou. Baník Ostrava si až do roku 2031 pojistil nigerijského reprezentanta Abdulláhího Beveného, o kterého byl zájem i ze zahraničí. Pardubice naopak získali na hostování z Karviné brazilského útočníka Kahuana Viniciuse, hrdinu loňského triumfu v domácím poháru. Oba kluby teď věří, že nové posily výrazně posílí jejich ambice v letošní sezóně. Dnes dorazí do Česka přehánky a bouřky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, tak vám bude líp.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než zestárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z palby. Šlapou bačkůrky strachu,

pořád a už salvy duní na schodech. Silver A, Silver B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména.

0: Radio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Vedra brzdí českou ekonomiku. Analytici odhadují, že letošní vlna veder může snížit růst české ekonomiky zhruba o desetinu procentního bodu. Horko podle nich snižuje produktivitu práce, zvyšuje spotřebu elektřiny a komplikuje situaci v zemědělství. Naopak cestovní ruch z teplého počasí krátkodobě těží. Delší období veder se ale podle ekonomů může promítnout i do vyšších cen energií a potravin. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde už o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
2: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Náš vývoz zbraní výrazně roste. Loni se z Česka vyvezl vojenský materiál za téměř 113 miliard korun, což je meziročně o skoro čtvrtinu více. Největším odběratelem zůstala Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard korun. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu, a to o více než polovinu, na 39 miliard. Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
3: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
1: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Marine One měl u Washingtonu blízko k dopravnímu letadlu. Tento vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se totiž při odletu od Bílého domu na krátkou dobu přiblížil ke stroji, který startoval z letiště Ronalda Reagana. Federální úřad pro letectví uvedl, že došlo ke krátké ztrátě bezpečného rozestupu. Stroje se ale následně znovu vzdálily. Podle úřadu prezident nebyl v nebezpečí. A naše fotbalové kluby dnes budou pokračovat v evropských pohárech. Hradec Králové od 7 večer přivítá v evropské lize turecký Beşiktaş Istanbul, proti kterému bude hájit svou letošní neporazitelnost. Už o hodinu dřív vstoupí do konferenční ligy také Jablonec, který doma vyzve lotyšského mistra tým RFS Riga. Na impulzu se

0: výsledky dozvíte dřív než ostatní. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
2: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Dr. Max ze skupiny Penta posiluje v Itálii. Český lékárenský řetězec se dohodl na koupi sítě Farmacie Italiane se 44 lékárnami a internetovým obchodem. Transakci ještě musí schválit italský antimonopolní úřad. Po dokončení obchodu bude mít Dr. Max v Itálii více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo sdružení Nového města pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
3: Cíl je uložit a nějakým způsobem archivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
1: Budoucí generace v časové schránce.

0: se najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z Pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Irán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Irán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená. Dva zajímavé přestupy hýbou fotbalovou ligou. Baník Ostrava si až do roku 2031 pojistil nigerijského reprezentanta Abdulláhího Beveného, o kterého byl zájem i ze zahraničí. Pardubice naopak získali na hostování z Karviné brazilského útočníka Kahuana Viniciuse, hrdinu loňského triumfu v domácím poháru. Oba kluby teď věří, že nové posily výrazně posílí jejich ambice v letošní sezóně. Dnes dorazí do Česka přehánky a bouřky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme čtvrteční ranní vysílání tady na rádiu Český Impuls. 6. srpen, Adam Kořica přeje dobré ráno. A teď už z české muziky 60. až 80. Linda s Pavlem duet Kdo nespívá.

0: máme dám. Léto na českém Impulzu.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno s datem 6. srpna. Máme po 6. za malou chvíli letní kino a v něm Ivon Přenosilová, skupina Olympic, písnička Měsíc, která zazněla ve filmu Rebelové.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: S cestovatelem Jirkou Kolbabou na Novém Zélandu navštívíme město, které bylo celé vystavěno ve stylu Art Deco. Více uslyšíme o 1:30. Stáří očima Vladimíra Menšíka zní jako prýma období a více nabídneme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Naše první ranní čtvrteční hudební dvojce spojila písničky z televizních seriálů, zpívat bude Ladislav Štajdl a pak také Karel Gott. Více prozradím po 6:30. Teď už letní kino a v něm Ivon Přenosilová, skupina Olympic, písnička Měsíc.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme čtvrtek s datem 6. srpna. Do půl sedmé si ještě určitě společně poslechneme Petru Černockou písničku Koukej, se mnou si píseň Broukej. České muzice let 60. až 80. se věnujeme i na našich facebookových stránkách. Budeme rádi, když mrknete na naší adresu www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se tam na vaše reakce.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: je Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé naše další muzika let 60. až 80. Předtím ještě rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí. Propo, když jsme o toho počasí, mě opět zajímá, jak to u vás vypadá teď ráno s oblohou a teplotou. Zprávy ohledně vaší předpovědi sbírám na čísle 734-787-981. Můžete mi napsat na náš WhatsApp anebo poslat klasickou SMSku. Na oplátku za malou chvíli Hana Zagorová, písnička Spěchám.
1: Dobré ráno. Na Veleslavíně v Praze 6 je kvůli havárii potrubí bez vody asi 5,5 tisíce lidí. Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli kvůli bouřkám k více než 60 zásahům. Český film Folklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy americkými. A vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Infantinovi a omluvilo se za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. A dnes bude oblačno, až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ani spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 6. srpen, přeji hezké ráno. Na řadě je teď po půl sedmé naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky z televizních seriálů. Čeká nás Ladislav Štajdl, nahrávka Miluji tě ze seriálu Zkoušky z dospělosti a pak nás také nemine píseň Krev toulavá Karla Gotta ze seriálu Cirkus Humberto. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrteční ráno s datem 6. srpna je v plném proudu. My si do 7. do zpráv celu ještě určitě poslechneme další muziku let 60. až 80. Pak tedy uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu. No ale do té doby ještě určitě Eva Pilarová, Valdemar Matuška, duet Tam za vodou v Rákosí. Pokud zbude čas, tak i my z Moskva Jiřího Korna, ze všeho nejdřív ale Marie Rotrová, Karel Černoch a jejich společná píseň Pár slov, pár kroků, pár gest.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Silné bouřky opět zaměstnaly hasiče. V Olomouckém kraji měli včera večer více než 60 zásahů, nejvíc na Šumpersku. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. Hasiči zasahovali také u neobvyklé události ve Zlatých horách na Jesenicku, kde v lese uvízla osoba, která se před silným deštěm a větrem ukryla na mysliveckém posedu. Na Vysočině hasiči vyjížděli ke 40 zásahům. I dnes se na Českém proženou bouřkové mraky, hlavně na západě Čech. Hasiči zaměstnávají také vosy, těm se v extrémním horku a suchu velmi daří a díky teplým nocím rychle rostou i jejich hnízda. Nadprůměrné množství tohoto hmyzu obtěžuje lidi na zahradách i u restaurací. Jen na jižní Moravě hasiči vyjížděli kvůli otravnému hmyzu od začátku prázdnin 150krát. Největší riziko představují vosí bodnutí pro alergiky. Alergická reakce se přitom může vyvinout kdykoliv v průběhu života. Kvůli havárii potrubí jsou v Praze 6 bez vody stále tisíce lidí. Opravu komplikuje křížení vodovodního a plynového potrubí. Náhradní zásobování vody zajišťují cisterny rozmístěné v ulicích. Pražské vodovody a kanalizace předpokládají, že se dodávky vody zcela obnoví kolem 13. hodiny. Havárie se stala v úterý večer a bez vody se ocitlo asi 21 tisíc lidí. Pro 16 tisíc se už podařilo dodávky obnovit. Tlak vody je ale nižší. Mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí teď mají vodáci smůlu, nejen kvůli nízkému průtoku v řece Orlici. Kvůli demolici starého mostu je pro vodáky uzavřený téměř kilometrový úsek. Královéhradecký kraj tam spolu s přeložkou postavil most nový, na který už mohou pěší a cyklisté. Staré přemostění proto musí zmizet.
2: Uzavírka na Orlici omezí vodáky do 16. srpna. Jde o jeden z nejoblíbenějších vodáckých úseků ve východních Čechách. Lodě plující Schocně nebo Kostelce nad Orlicí musí přirazit ke břehu na oddílové loděnici v Týništi, necelý kilometr před turistickou vodáckou základnou, kde lze na vodu opět nastoupit. Pokud pokračují dál po proudu, provozovatelé půjčoven jim lodě převezou. Vodáci však musí stavbu obejít pěšky. Tomáš Hejtmánek, Rychnovsko.
1: No a dnes bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvíc budou hrozit v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude sluníčka víc. Nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině s přáním hezkého rána se hlásí i Adam Kořica. Čtvrtek, 6. srpen. V ranním tématu se zaměříme na počítače a taky na dobu internetovou i na dobu předinternetovou. Více už za malou chvíli. Tohleto je Heidi Janku, píseň Sláva bláznivým nápadům.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Za 2 minuty 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Václav Neckář, písnička Křídla iluzí z filmu Jak básníci přicházejí, právě o ty zmiňované iluze. Dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí 18 stupňů a pozor, paní Dáša už takhle po ránu z Mětiše hlásí 25 stupňů a polojasno, tak paní Dášo, vás tam dneska čekají asi nejspíš zase tropy. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá s oblohou a teplotou? Stále můžete napsat 734-787-981. To je číslo k nám. Máme za minutu 7:45.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Léto, jak má být, respektive i písnička Léto nás čeká v naší Impulzovic krabičce. Jedná se o skladbu Ivety Bartošové a více už o této písni prozradí zpěvačka Lucka Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma bude internetové, počítačové. Přesně před 35 lety byla zpřístupněna první webová stránka na světě a mě zajímá, jestli si pamatujete na svůj první počítač a kdy jste poprvé objevili internet. 604-111-211, to je číslo k nám. Určitě nám můžete zavolat, první reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut a teď už letní kino a v něm Václav Neckář.

0: Přeji dobré ráno z našeho rádia. Čtvrtek, 6. srpen, blíží se 7:30. Představte si, že přesně před 35 lety byla zpřístupněná první webová stránka na světě. info.cern.ch. Žádné obrázky, žádné video, žádný algoritmus, jen text na černém pozadí a start nové éry. Mě zajímá, pamatujete si na svůj první počítač, kdy jste poprvé objevili internet? Jaký byl váš úplně první počítač a kdo vám ho přinesl domů? Táta z práce, dárek k Vánocům, nebo jste na něj dlouho šetřili? Pamatujete si, co jste na počítači dělali jako první? Hry, psaní nebo jen koukání, co to vlastně je? Když jste poprvé viděli internet a co byla první stránka, kterou jste otevřeli? A co si myslíte, byl život bez internetu jednodušší, nebo byste se k němu už nikdy nevrátili?
1: Dobré ráno do rádia. Mária i Aladina jsem hrála. Přeju pěkný den, Radka.
0: No, já si pamatuju, že jsem začínal u stříleček, pak samozřejmě nějaký fotbal a už to jelo, jako když jsem byl malý, tak jsem tomu propadl jako snad každý, myslím, těm počítačovým hrám. Co vy pamatujete si na svůj první počítač, jaký byl, pamatujete si, co jste na počítači dělali jako první, ať už hry, psaní nebo jen koukání, co to vlastně je, kdy jste poprvé viděli internet a co si myslíte, byl život bez internetu jednodušší, nebo byste se nikdy už do této bezinternetové éry nevrátili? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď si hrajeme muziku let 60. až 80.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy Innogy nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Dvě minuty po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 6. srpen. Na telefonním čísle 734-787-981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Můžete mi napsat na náš WhatsApp, nebo poslat klasickou SMSku z Ostravy. Nás zdraví paní Katka, která hlásí pěkných 21 stupňů. Pozdravy posíláme i do Moravskoslezského kraje. Dobré ráno z Neratovic, přeje paní Eva, která hlásí zataženo, ale teplo, dusno a 26 stupňů už takhle po ránu. A také nás zdraví Golč Family, kteří zdraví z Vyškovic v Chorvatsku, krásných 27 stupňů, tedy z Vyškoviči, ať sem přesný, dovolenkujeme. Tak užívejte rodino dovolenou, děkuji za zprávu, ty další samozřejmě sbírám, a to na čísla 734-787-981. Říkám, to se tak jako někdo má, že teď je u vody, jo, na dovolené, ale samozřejmě takové to české, jo, nepřejeme, závidíme, dělám si srandu, užívejte volno. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Hráli jsme Kličkovanou, teď už kolega Vítek Zábranský, který ve svém potu napsal ty zprávy, aby nám je mohl přečíst. Tak Vítku, nebudu to dále protahovat, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Policie na jezeře Most v severozápadních Čechách pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Soud v Mnichově dnes vynese rozsudek nad Afgáncem, který loni v únoru úmyslně najel do lidí a dva zabil. Írán a Omán se podle Teheránu shodli na trase plavby lodí v Hormuzském průlivu. A fotbalisté Hradce Králové a Jablonce doma rozehrají třetí předkola evropských pohárů. No a dnes bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 na Moravě a ve Slezsku naměří o pár stupňů víc. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tři čtvrtě na osm posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše impulzovic krabička písnička Léto v podání Ivety Bartošové. Tato skladba vyšla v dobách největší slávy této zpěvačky a jak na toto období vzpomíná Lucka Vondráčková, uslyšíme právě teď. Máme minutu po tři čtvrtě na osm, přeji hezké ráno.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Písnička Ivety Bartošové Léto vznikla v roce 1986, mě bylo 6 let a jako dneska si pamatuju, jak všechny holky kolem chtěly být Ivetou Bartošovou a všichni kluci chtěli chodit s Ivetou Bartošovou. Tady je Léto.

0: Čtvrtek, 6. srpen, blíží se nám 8. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Přesně před 35 lety byla zpřístupněná první webová stránka na světě. Já to vidím jako včera. Ne tady tenhle ten den, jo, prosím vás, to jsem ještě nebyl na světě. Ale pamatuju si, jak u nás doma jsme měli internet, jakože poprvé, že nám ho zavedli. Já si pamatuju, že jsem nemohl ani dospat, že jsem normálně chodil jako na základku do školy. A ten den, já jsem normálně stával třeba na 7 a ten den jsem se probudil už prostě ve 4 nebo v 5, abych ráno mohl zasednout počítači a sledovat věci na internetu. Vím, že mě tehdy vždycky fascinovala videa na YouTube, takže na to jsem koukal celé ráno, než jsem se vypravil do školy. Co vy, pamatujete si třeba na svůj první počítač? Jaký byl? Pamatujete si, co jste na počítači dělali jako první, kdy jste poprvé viděli internet a co si myslíte, byl život bez internetu jednodušší, nebo byste se k němu už nikdy nevrátili?
1: Já jsem zažil v 92. roce počítač s baťohem. Byl tam operační systém T602, to znamená černobílý monitor, traktorová tiskárna, traktorový papír. Byl to prakticky takový vylepšený časí stroj. Mějte se, Martin.
2: Jarda Kladno. 70 už mi bylo a počítač jsem ještě nikdy neměl. Dětem jsem koupil hru Mario, to jsem teda hrál večer já a přes den si hráli děti, to bylo hezký. Pak se objevil chytrý telefon a já jsem zjistil, že existuje Facebook. Dneska mi to tak vadí, jak jsou lidi na sebe sprostí, jak lžou, jaký jsou tam věci, že snad ten Facebook si vypnu. Mějte se hezky, ahoj.
0: I to je samozřejmě možnost, co vy a váš první počítač, seznámení s internetem 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už si hrajeme muziku let 60. až 80.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: složkám z vody dostat do bezpečí. Dva lidé podle prvotních informací spadli do vody. Hasiči zásah včera ukončili, uvedli, že pátrání může trvat až několik dní. V kauze pražské nemocnice Bulovka padají obžaloby. Státní zástupce je podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Zároveň ve stejném případu korupční kauzy kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun navrhl schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Podle dřívějších informací serveru Seznam zprávy byly v této kauze mezi obviněnými mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Nepříjemný moment zažil americký prezident na cestě na Floridu. Vojenský vrtulník s Donaldem Trumpem se nakrátko dostal příliš blízko k dopravnímu letadlu, které startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana. Podle Bílého domu prezident v nebezpečí nebyl. Podle agentury Reuters ale incident vzbuzuje vážné otázky, proč letadlu dovolilo řízení letového provozu odstartovat. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě shromažďuje další informace a rozhodne, zda zahájí vyšetřování. Turci táhnou na Hradec Králové, fotbalisté východočeského týmu se dnes v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy utkají se slavným Bešiktašem. Po hotovosti bude také místní policie. Do Hradce Králové zamíří několik stovek horkokrevných tureckých fanoušků. I proto bude policie v pozoru. Posílí dohled nad veřejným pořádkem i dopravou. Policisté také varují před opravami komunikací v okolí Malšovické arény. Můžou tam vznikat kolony. Při cestě na fotbal je ideální využít MHD. Fotbalisté Hradce budou v zápase proti Bešiktaši outsiderem. Turecký tým má 15x vyšší hodnotu kádru než východočeši. Mužstvo je nabité hvězdami, včetně bývalého reprezentanta Václava Černého. Trenér Hradce David Horejž ale před přílišným respektem varuje.
1: My nechceme obdivovat tady soupeře, my se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon a vytvořili si co nejlepší pozici pro odvetu. A na tom se nic nemění, stejně tak jako tomu bylo stranze.
0: Utkání třetího předkola Evropské ligy začíná v Malšovické aréně v 19 hodin. Už o hodinu dřív startuje zápas Jablonce v předkole konferenční ligy. Severočeši doma vyzvou lotyšský tým RFS Riga. No a dnes bude oblačno až zataženo víc v Čechách, tam se také na mnoha místech objeví přehánky a bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude sluníčka víc, budou tam také vyšší teploty, naměří 32 až 37, v Čechách bude mezi 27 až 32 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 6. srpna, svátek, slaví dámy se jménem Oldřiška, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už naše muzika let 60. až 80. Lenka Filipová, píseň Za všechno může čas.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Za minutu, čtvrt na devět, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino, písnička Lásko Amore z filmu Trhák, zpívat budou Hana Zagorová, Juraj Kukura.
1: Dnes na Českém impulsu.
0: Písničky o tátech, ty nabídnu v rámci naší další ranní hudební dvojce, a to po půl deváté. Večerní program Rádia Český impuls se ponese ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a trnská muzika. Startujeme po 19. hodině. Dáte nám recept na osvěžující pití? Takovýto recept hledáme na Facebooku našeho rádia www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete, my se těšíme na vaše recepty a můžete být klidně kreativnější než pivo, jo? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme čtvrt na devět a teď už naše letní kino, písnička Lásko Amore z filmu Trhák.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 6. srpen, blíží se půl devátá, do rychlého přehledu zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Přesně před 35 lety, prosím vás, byla zpřístupněná první webová stránka na světě info.cern.ch. Žádné obrázky, žádné video, žádný algoritmus, jen text na černém pozadí a start nové éry. A mě zajímá, pamatujete si na svůj první počítač, jaký byl, kdy jste poprvé objevili internet, pamatujete si, co jste na počítači dělali jako první, hry, psaní nebo jen koukání, co to vlastně je. A když jste poprvé viděli internet a co si myslíte, byl život bez internetu jednodušší, nebo byste se k němu už nikdy nevrátili?
1: Takže já jsem ročník 79, první počítač jsem viděl někdy v roce 1985 nebo 6, když Fejda, který dělal programátora NC strojů, přinesl z práce domů starýho Sharpa PZ-ko a ten byl normálně na magnetofonové kasety. Tam se muselo nahrát multikopy a různý ptákoviny, do toho už si to taky nepamatuju. A tam právě jsme měli počítačové hry, tam, ale to byl Hyde, který byl potom normálně v telefonu na Nokii, tak ten Hyde, ten to bylo kdysi jako počítačová hra a další takovýhle jednoduchý hry. A Flappy, to byla úžasná hra, logická, museli se tam koule přetlačovat nějak a mělo to 200 úrovní. No a potom jsem, já měl svůj první počítač až v roce 1999, když jsem se vrátil z vojny. No a koupil jsem si starou 486, kterou jsem si potom rozšířil na 486 DX4, kde byl vlastně 100 MHz procesor, kde už jsem si dal řadič a grafickou kartu VLBUS, nebyly to klasické ISA sloty, a měl jsem tam 32 MB, ale to bylo něco sehnat ty simky, to byly starý malinký SIM karty, a jako ramky a ty vlastně museli být po čtyřech. Tam byly banky a museli být po čtyřech a ty 4 megabajtový simky, to bylo něco vůbec sehnat. To bylo hrozný, no. Sehnal jsem jich 8 a měl jsem 32 megaram. Já myslel jsem si, kdo ví, co nemám. No jo, taková byla doba.
0: Tak to byl opravdu návrat do minulosti. 604, 111, 211, co vy a vaše první zkušenosti s počítačem, potažmo internetem, stále můžete volat. A já už teď pouštím to nejlepší z muziky let 60. až 80.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Půl deváté posloucháte rádio Český impuls. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 6. srpna. Za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Michala Davida, písničku Disco příběh. Teď už ale pojďme na nejnovější zprávy. Naproti mě kolega Vítek Zábranský. Vítku, vítej ve vysílání rádia Český impuls. Dobré ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Na Veleslavíně v Praze 6 je kvůli havárii potrubí stále bez vody asi 5,5 tisíce lidí. Krajský soud znovu otevře případ loňského zapálení baru ve Zlíně. Dnes proběhne na Klatovsku pokus o překonání českého rekordu v počtu parašutistů spojených za volného pádu. Počet obětí šířící se eboli v Kongu přesáhl 1800, zatímco počet potvrzených případů vzrostl na téměř 4 000. A tenista Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj v Montrealu vítězstvím nad britským tenistou Fearnleym a vstoupil do třetího kola. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní čtvrteční hudební dvojce a ta nám spojila písničky o tátech, takže zahrajeme všem tatínkům. Čeká nás Josef Šimek, skupina Greenhorns, nahrávka Když náš táta hrál. A pak nás také nemine Marta Tena, duet Táto. Pojď si hrát za 2:45. Dobré ráno.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: čtvrtek, 6. srpen, ještě stále přeji hezké ráno do 9. za malou chvíli muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma, respektive vaše komentáře, postřehy přesně před 35 lety byla zpřístupněná první webová stránka na světě. Žádné obrázky, žádné video, žádný algoritmus, jen text na černém pozadí a start nové éry. A nás zajímalo, jestli si pamatujete na svůj první počítač, kdy jste poprvé objevili internet a co jste poprvé dělali na počítači. Hráli jste hry, psali jste, nebo jste jen koukali, co to vlastně je?
1: Tady Tomáš z Pardubic. Můj první počítač byl Sinclair ZX Spectrum. Strávil jsem na něm strašně moc hodin.
2: Zdravím všechny v rádiu, tady Láďa. Tak první počítač koupil brácha, bylo to v 90. A pamatuju si, že jsem na tom začínal hrát Mario hru. Tak díky, čau.
0: Ano, tak hra Mario, taková ta skákačka, rezonovala u vás, u našich posluchačů. My pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Pojďme na to a v 9 zprávy s Vítkem Zábranským.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: komerční banky podnikly v prvním pololetí o 41% více útoků než loni a jejich tlak neustává ani přes prázdniny. Naplno jedou investiční podvody i podvody s parkováním nebo falešnými účty za ubytování na dovolené. Nejčastějšími platebními podvody zůstávají investiční a kryptopodvody. Následuje phishing, tedy falešné telefonáty bankéřů nebo policistů. V poslední době se také šíří podvodné SMSky a e-maily, které se vydávají za aplikaci EasyPark. Tu používá řada lidí pro parkování. Pokud se rozhodnou třeba i nepatrnou částku po výzvě uhradit, předají útočníkům své platební údaje. Obce na Rokycansku trápí plýtvání pitnou vodou, kvůli suchu vydávají zákazy zalévání zahrad nebo nepouštění bazénů. Lidé je ale často ignorují.
1: Lidé zalévají pitnou vodou zahrady, dopouštějí bazény nebo míjí auta. Kařes vyzývá občany k šetření, doporučení ale řada z nich nerespektuje. Největší nápor nastává o víkendu, kdy přijedou chataři a odběr ještě stoupá. Podobnou situaci řeší i Břasy. V obci klesla hladina podzemní vody ve vrtech přibližně o metr a platí zákaz používání pitné vody k zalévání a podobně. Lidé se ve vedrech navíc častěji sprchují a víc pijí. Klára Fajstová, Rokycansko.
0: Tenista Jakub Menšík zvládl vstup do turnaje v Montrealu. Postup do třetího kola si zajistil vítězstvím nad britským tenistou Fearnleym. Dost se na něj ale nadřel. Soupeře z druhé stovky porazil za více jak 2 hodiny. Nyní se v Kanadě utká s Francouzem Atmanem. No a dnes nás čeká oblačno až zataženo, na mnoha místech se objeví přehánky i bouřky. Víc sluníčka bude na Moravě a ve Slezsku, nejvyšší teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 6. srpna a tohle už je skupina Turbo, píseň Hráč.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích. Ticho hnízd.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 6. srpen na našem Facebooku. V těchto vedrech hicech zjišťujeme, jestli nám dáte nějaký recept na osvěžující pití, tak aniž bych rozkoukl komentáře, tak se tam určitě bude objevovat pivo, píše pan Lukáš, kyslík kyselý, 12. Koukám, že pan Michal Janek, zajímavý recept, kokosové mléko, ananasový syrup, smetana, virgin koláda, tak děkujeme za tip. Paní Věra Skálová Žárná píše voda s jednou kapkou lemon olejčka. Dobře, máta, citron, voda, plná lednice, stejně i s meduňkou levandulí, píše paní Pavlína Frelichová. A objevují se tam další zajímavé tipy, tak jsme za ně rádi. I vy se můžete přidat a dát nám recept na osvěžující pití www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 9:45, za malou chvíli naše letní kino Valdemar Matuška, skladba Jo, třešně zrály.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem.
3: Nech toho.
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: Minuta po půl desáté Český impuls Rádio pro radost. Ze života přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 6. srpna. Už chystáme rekapitulaci hlavního tématu. Řeč byla o počítačích, internetech, více za malou chvíli. No a my si ještě určitě zahrajeme do té doby muziku let 60. až 80. Karel Gott, Václav Neckář, také Jana Kratochvílová. Teď už ale Dalibor Janda, píseň Pojď, dáme řeč, 2 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do desáté za malou chvíli skupina Olympic, písnička Jako za mladá, v celou potom nejnovější zprávy s kolegou Vítkem Zábranským. V ranním tématu jsme se bavili, že přesně před 35 lety byla zpřístupněná první webová stránka na světě info.cern.ch. Žádné obrázky, žádné video, žádný algoritmus, jen text na černém pozadí a start nové éry. A to nás přivedlo na otázky. Pamatujete si na svůj vůbec první počítač, jaký byl a kdy jste poprvé objevili internet? Pamatujete si, co jste na počítači dělali jako první, hry, psaní nebo jen koukání? Co to vlastně je, kdy jste poprvé viděli internet a co byla první stránka, kterou jste navštívili, otevřeli? A co si myslíte o tom? Byl život bez internetu jednodušší nebo byste se k němu už nikdy nevrátili? Tedy nikdy byste se nechtěli vrátit do doby předinternetové?
1: Můj první počítač byl československý výrobek IQ-151. Byl to takový velký litinový box, na který, když jste si dali čaj, tak vám vydržel celou dobu teplý. Vařili jsme na něm úžasnou hru závody Formule 1, kde tečka bylo auto a čárka byla překážka. Pěkný den přeje Jirka. Ahoj.
2: Dobré ráno do rádia. Mária i Aladina jsem hrála. Přeju pěkný den, Radka.
3: Ahoj, já a počítač, komputer. Já radši udělám zavíjačku, jitrnice, jelita. Ale na počítači, když se objeví nějaký rámeček, nejde to smazat. Ctr, al, delete, retunt, jeď dál, nejde to, vytáhnout to ze zdi a funguju. Co potřebuju, najdu v telefonu a nějaká technika jde mimo mě. Sice nejsem tak starý, ale já se bez ní obejdu. Pohodový den, mějte se, ahoj Martin.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Policisté na jezeře Most našli tělo prvního pohřešovaného. Jde o 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most v Ústeckém kraji byl v tu dobu na paddleboardu s dalšími lidmi. Čtyřem lidem pomohli záchranáři, dva lidé podle prvotních informací spadli do vody. Pátrací akce po druhém muži pokračuje, podílejí se na ní potápěči a poříční policie. Jezero Most kvůli zásahu není zavřené, koupání v něm je ale na vlastní nebezpečí. Také včera se tam prohnala bouřka, znovu museli policisté zachraňovat dva paddleboardisty. Policisté apelují na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce. Česko trápí mimořádně teplé noci. Obyvatelé některých měst jim už čelí několik dní v kuse. Ve třetině

0: sociálních sítí. Česká režisérka byla ve své kategorii vyznamenaná spolu s dvojicí dalších tvůrců. Slavnostně se ceny budou předávat 14. září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Dva české fotbalové kluby dnes posunou dál příběh o evropských pohárech. Hradec Králové přivítá v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se Východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký klub, měl by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dřív rozehrají na svém stadionu třetí předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté. Severočeši přivítají RFS Rigu. No a dnes bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se objeví přáhánky a bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno, na západě až oblačno s možností přeháněk nebo bouřek. Odpoledne a večer tady oblačnost od západu přibude a přidají se také lokální přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 27 až 32 stupni, na východě Moravy a Slezska až 37. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 10. hodině se opět zdraví Adam Kořica. Doufám, že máte fajn čtvrteční dopoledne s datem 6. srpna. A teď už Lenka Filipová, písnička Až to budem mít. Kup mi den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne. My si do 10:30 ještě určitě společně poslechneme naše letní kino a v něm je Ivan Mládek, jeho banjo band a skladba Nejkrásnější období je podzim. Tato písnička zazněla ve filmu Sonáta pro zrsku. V pořadu Máme Česko rádi se projedeme po čarostezce v Jeseníkách. Proč stezka dostala čarodějnické přízvisko? Dozvíme se o 10:30.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Naše čtvrteční dopolední hudební dvojce nabídne duety Marty Kubišové a Heleny Vondráčkové. Více prozradím po půl jedenácté. Hana Kracíková v rámci dnešního dílu pořadu Máme Česko rádi myslí na cyklisty, pro které našla zajímavou cyklostezku.
1: Máme Česko rádi.
2: Jedná se o čarostezku napříč Jeseníky, tedy stezku, která je věnovaná čarodějnicím. A to nikoli pohádkovým bytostem, ale nešťastnicím, které ve středověku končily na hranicích. Podrobnosti připojí Miroslav Tausik.
3: Hezký dobrý den. Stezku bych mohl připodobnit k naučné stezce, jaké známe pro pěší. Cestu prostě lemují informační tabule. Je ovšem výrazně delší, zastavení je na ní celkem 20 na víc než 130 kilometrech. Dostanete se po ní do Jeseníku, České Vsi a Zlatých hor, nebo dokonce do Mohelnice a Šumperka.
2: Tak na to já si netroufnu, to je pro opravdu hodně zdatné sportovce.
3: Vždyť to taky nemusíte ujet za jeden den. Cyklostezka má část Šumperskou, tam měří 90 kilometrů, a pak Jesenickou, a to je kratší, tam měří asi 47. Vhodný start je na Červenohorském sedle.
2: Dobře tedy, ale povězte to hlavní, proč jsme trasu vybrali, o čem se píše na naučných tabulích.
3: Možná i o vás. Je totiž o čarodějnic. Přesněji o historii čarodějnických procesů u nás. Jsou tu třeba i pamětní desky a pomníčky žen a mužů, kteří čarodějnické procesy především v 17. století nepřežili.
2: A těch nebylo málo. Hon na čarodějnice, především na Šumpersku, byl hodně ostrý. Inkvizitoři nechali obviněné krutě mučit, až se přiznali i k tomu, co nikdy neprovedli. Obvykle skončili na hranicích a majetek připadl světské i církevní vrchnosti.
3: Obvinění z čarodějnictví se nevyhnuli ani představitelé církve. Na hranici skončil třeba i šumperský děkan Lautner.
2: Víc už se ale dočtete přímo na čarostezce a najdete ji hladce. Na značkách vás bude provázet nakreslená čarodějnice na kole. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls. Sák, sáno,
1: v knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do 11. do zpráv celou, do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila, naše dopolední hudební dvojce a v ní duety Marty Kubišové a Heleny Vondráčkové. Jako první nás čeká písnička Oh Baby Baby a pak nás také nemine skladba Hej, pane zajíci. Tak jo, tolik tedy česká muzika let 60. až 80. do 11. hodiny. Já se s vámi loučím, jsem Adam Kořica, opět jsem si to užil, doufám, že i vás moje dnešní ranní, potažmo i trochu dopolední vysílání bavilo. Na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině, až společně rozjedeme ranní vysílání tady na rádiu Český Impuls. Mějte se fajn a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Dobré dopoledne. Bouřky připravily na Pardubicku o elektřinu tisíce lidí. Podle mluvčí ČES pro východní Čechy v současnosti energetici odstraňují závody na třech poruchách vedení vysokého napětí. Aktuálně je bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 tisíc. Další také na Orlicko-Ústecku. Po bouřkách v noci na dnešek byly bez proudu i stovky domácností v Královéhradeckém kraji. Tam už se ale podařilo poruchy odstranit. Dovolená je pro řadu Čechů nedostupnou záležitostí, situace se během let ale výrazně zlepšila. Zatímco před 20 roky si na týden někam vyrazit nedovolilo téměř 41%, před 10 roky to byla necelá třetina, loni se jejich podíl ustálil na 19%. Česko se navíc vede dobře i v mezinárodním porovnání. Například v Rumunsku si dovolenou nemůže dovolit více než 6 lidí z 10, v Maďarsku téměř 40% obyvatel, na Slovensku téměř třetina a v Polsku každý čtvrtý. Nejdostupnější je v Česku dovolená pro dvojici dospělých, nejhůře jsou na tom penzisté a rodiny se třemi a více dětmi. Tragédií včera skončil ponor v Olomouckém kraji. V Hranické propasti utonul jeden z potápěčů, který se účastnil mezinárodního projektu. Jeho tělo našli v hloubce 186 metrů. V nočních hodinách se ho podařilo vyzvednout. Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Její potvrzená hloubka 519,5 metru, ovšem podle odhadů z dosavadních průzkumů může dosahovat celkové hloubky až 1 kilometr. Americký soudce uzavřel kapitolu s názvem 6. ledna 2021. Formálně ukončil poslední zbývající obžaloby spojené s nepokoji v kapitolu. Definitivně končí federální stíhání vedené ministerstvem spravedlnosti. Rozhodnutí okamžitě rozpoutalo bouřlivé debaty napříč Spojenými státy ohledně spravedlnosti. Pokračuje naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
3: Americká justice uzavírá jeden z nejsledovanějších soudních procesů moderních dějin USA. Federální soudce vyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, smetl ze stolu zbývající

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Hezké dopoledne, 3 minuty po 11. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a teď vám budu vybírat písničky. Jako první po 11. bude zpívat Marie Rotrová, Pavel Bobek s tím Bláznem si nic nezačínej.

0: Viana Bartošová právě dospívala, Karel Gott za chvíli přijde s písničkou Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, promítá naše letní kino. Stáří očima Vladimíra Menšíka zní jako docela prima období. Poslechnout si to můžeme odpoledne ve 16:45, od 4 hodin 2 hodiny vysíláme Cenky a vtipy, tady na Českém impulzu.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pokud si den rozdělíme podle jídelního cyklu, tak jsme někde mezi svačinou a obědem, i když samozřejmě s menšími odchylkami. Za chvíli, Linda a Pavel, nálada je výborná a taky otevřeme impulzovi s krabičkou, tentokrát vybírá Dalibor Janda. Po půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Radek Tomášek v programu Českého impulzu, za chvíli poledne, zprávy, no a právě teď skupina Katapult a Hlupák Váha. Otevíráme impulzovic krabičku, vybírá Dalibor Janda.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Když jsem poprvé slyšel píseň Hlupák Váha, měl jsem ještě daleko do kariéry populárního zpěváka. Psal se tuším rok 1977 a singl s touhle písní se prý prodalo 150 tisíc kusů. Popularita téhle písně byla jedním z důvodů, proč Katapult vyhrál v následujícím roce Zlatého slavíka v kategorii skupin. Moc se mi líbil text té písně, napsal Ladislav Ostárek, který dělal nejen pro Katapult, ale později i s Turbem a s OK Bandem. Nedávno jsem zjistil, že je dnes něho dokonce právník, ale já ho budu mít vždycky hlavně za textaře. I díky písničce Hlupák Váha.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Na Zlínsku vyšetřují útok na člověka. Událost se stala v noci na dnešek v újezdu u Valašských Klobouk. Policisté dnes podezřelého zadrželi. Bez bližších informací na síti X uvedli, že poškozený je v péči lékařů. Ujistili také, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že si případ převzali krajští kriminalisté a další informace policie poskytne, až to bude možné. Německo upřesnilo tragickou bilanci veder. V posledním červnovém týdnu podle institutu Roberta Kocha zemřelo kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. Uvedl to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Svůj původní odhad institut zhruba zdvojnásobil. Mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí teď mají vodáci smůlu. Nejen kvůli nízkému průtoku v řece Orlici. Kvůli demolici starého mostu je pro vodáky uzavřený téměř kilometrový úsek. Královéhradecký kraj tam spolu s přeložkou postavil most nový, na který už mohou pěší a cyklisté. Staré přemostění proto musí zmizet.
2: Uzavírka na Orlici omezí vodáky do 16. srpna. Jde o jeden z nejoblíbenějších vodáckých úseků ve východních Čechách. Lodě plující Schocně nebo Kostelce nad Orlicí musí přirazit ke břehu na oddílové loděnici v Týništi, necelý kilometr před turistickou vodáckou základnou, kde lze na vodu opět nastoupit. Pokud pokračují dál po proudu, provozovatelé půjčoven jim lodě převezou. Vodáci však musí stavbu obejít pěšky.
1: Obce na Rokycansku trápí plýtvání pitnou vodou. Kvůli suchu vydávají zákazy zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Lidé je ale často ignorují.
3: Lidé zalévají pitnou.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář, a Galileo Braille a Shakespeare kalamář, a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Čtvrtek 6. srpna, svátek slaví Oldřišky. Posloucháte Český impuls a české písničky 60. až 80. let. Až do konce prázdnin promítá naše letní kino. No a tentokrát to bude písnička Pavla Nováka Hádej, hádej. No a někdy není vůbec jednoduché určit, ve kterém filmu nebo seriálu se tahle písnička objevila. Tak tentokrát to byl seriál Píseň pro Rudolfa III.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, celý den si hrajeme české písničky 60. až 80. let. Šťastná ústa nás čekají hned po půl jedné. Zpívat bude Karel Zich a Petra Zámečníková. Ovšem, přednost má Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Zatímco jsme v posledních dnech prožili mnohdy závratně vysoké teploty, vše se může jako mávnutím kouzelného proutku proměnit. Jako se tomu stane v katastrofickém snímku den poté. Během jediné superbouře se počasí, které naznačovalo globální oteplování, promění v dobu ledovou. My budeme sledovat osudy klimatologa Jacka Houla, který zatímco varuje Bílý dům, pátrá po svém synovi. Dramatický příběh den poté, 20.15, televize Prima. Seriál Most pokračuje ve 20.10 na ČT1 šestou částí. V ní se musí Luďan vypořádat se svými kamarády, které důrazně varuje, aby se přestali stýkat s jeho sestrou, která ještě před pár lety byla jeho bratrem. Když jí miluješ, tak zní název dnešního pokračování ve 20.10. Právě zamotané příběhy jsou ty, které velice lákají naši mimořádnou Martu. Té doma propadne strop, tak se musí vystěhovat. V práci je suspendována, ale ani tyto okolnosti ji nemohou donutit k tomu, aby přestala pátrat po vrahovi policisty. Úlet nebo normálka, tak se jmenuje dnešní pokračování případu mimořádné Marty ve 20.20 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Perníková chaloupka na českém Impulzu dospíval František Ringo Čech. Za chvíli 13. hodina zprávy, právě teď Ladislav Štajdl Miluji tě a potom Karel Gott Krev toulavá. Co mají tyhle písničky společného v naší hudební dvojici? Jsou to písničky z televizních seriálů. Ze seriálu Zkoušky z dospělosti a Cirkus Humberto.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
4: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Bouřky připravily o elektřinu řadu domácností. V Královéhradeckém kraji jich byly stovky. Do rána energetici poruchy odstranili. To se nepodařilo v Pardubickém kraji. Podle posledních informací zůstává na Chrudimsku bez proudu kolem 2000 domácností. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. Agentuře ČTK to sdělila mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy. V současnosti energetici odstraní závady na třech poruchách vedení vysokého napětí. Intenzivní bouřky zasáhly kraj hlavně včera odpoledne a večer, objevují se ale i dnes. Stavebnictví v Česku se v posledním pololetí dařilo. Dalšímu rozvoji ale může bránit nedostatek pracovníků na trhu. Problém stavařů tak do budoucna nemusí být nedostatek zakázek, ale nedostatečné kapacity na jejich pokrytí. Uvedli to analytici a odborníci oslovení agenturou ČTK. Stavební výrobu v poslední době navíc zvyšuje hlavně výstavba budov, zatímco stavba infrastruktury oproti minulému roku spíš zaostává. Z rybníků a nádrží na Karlovarsku mizí voda. Může za to dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty nárazové lijáky a bouřky situaci nezlepší. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Karlovarska, kde je sucho znát na každém kroku. Potoky, včetně těch horských, vysychají. Koryto nejdůležitější řeky Ohře teď mnohde tvoří kamení. Povodí se přesto snaží pomáhat. Jde o manipulaci s výškou hladiny, kde důležitou roli hrají přehrady, třeba skalka, případně i některé jezy. Dalším krokem, a ten záleží také na vstřícnosti radnic, je pak zákaz čerpání povrchové vody. Pohotovost už mají také rybáři. Pozastavili přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku a snaží se stojatou vodu mechanicky čeřit.
1: V Portugalsku hlásí mimořádný drogový úlovek. Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit na palubě kontejnerové lodi. Drogu podle agentury AFP zajistili během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva. Povedlo se to na základě vyšetřování, na kterém se podíleli i Británie a Španělsko. 3 osoby bezpečnostní složky zadržely. Dnes se i dál budou sluníčku stavět do cesty mraky, můžou být i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme do 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska bude až 36. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Moje malá premiéra, to je písnička Petrianu, kterou si budeme hrát hned po 13. hodině. Jsem Ludvík Pospíšil, dobré odpoledne. Pozvá.

0: Program Českého Impulzu, to léto si užíváme ve všech směrech. Za chvíli letní kino s letním filmem Slunce, seno, jahody. Před námi je písnička V pohodě, zpívá Petr Kotwald a Standa Hložek. Na Novém Zélandu navštívíme město, které bylo celé vystavěno ve stylu Art Deco. Které to bylo a co tam zažijeme, to nám řekne náš cestovatel Jirka Kolbaba. V půl druhé na Českém Impulzu.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: pátek na Českém impulzu. Po půl druhé si budeme hrát Marii Rotrovou písničku Mně vyšla hvězda supernova. Ale ještě předtím si budeme krásně toulat. Před námi je místo, kam bych se moc rád podíval. Jednou to určitě vyjde. Pokračujeme v poznávání Nového Zélandu. A naším cílem je unikátní město Napier.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Řekni nám ten hlavní důvod, proč každý, kdo navštíví Nový Zéland, by asi neměl vynechat při té své cestě také Napier.
3: Napier je na východním pobřeží a je to město, které bylo celé zničeno v roce 1931 přírodní katastrofou. Bylo tam zemětřesení. Opravdu ono následně vyhořelo a v podstatě na těch ruinách měli šanci něco postavit. A ta městská rada se s odborníky rozhodla naprosto originálně.
2: Co to bylo za rozhodnutí? Co udělali, o čem rozhodli?
3: Oni se rozhodli, že postaví město úplně v nové koncepci. Tehdy byl módním stylem 30. let styl, kterému se říkalo Art Deco. A Napier naprosto propadl tady tomuto fenoménu a oni postavili celé to město ve stylu Art Deco. A to je přesně to, za čím dneska jezdí celý svět a ty zde můžeš navštěvovat naprosto úchvatné ulice, celé čtvrti a nebo jednotlivé domy, které jsou chloubou architektonickou pro mnoho odborníků na planetě.
2: Připomeň nám, jak ten styl Art Deco vůbec vypadá, jak ta architektura, ty domy, čím se profilují, čím jsou zvláštní.
3: Tak my známe Art Deco třeba americké z New Yorku, které jsem zrovna nedávno viděl. Jsou to takové zvláštní tvary, ozdoby, někdy figurální motivy, jindy třeba motivy zvířat nebo motivy z přírody, které jsou velmi stylizovány a je jimi doplněná ta základní architektura. Takže je to zvláštní typ zdobení, který těžko popíšeme na mikrofon. Je potřeba jej vidět, ale mnozí lidé znají objekty Art Deco, protože některé objekty najdeme také třeba v Praze nebo v Evropě. V Americe jsou to výškové vysoké budovy, kdežto tady na Novém Zélandu jsou to naopak nízké budovy, které reflektují to prostředí, ve kterém ty domy stojí a také třeba i takové hlavní motivy, které jsou a vycházejí z maorského náboženství nebo z maorských tradic, což je velmi pozoruhodné. A nízké stavby také, protože to je, jak jsme řekli, nebezpečná zóna z hlediska možných otřesů půdy.
2: Pobývali jsme v městě Napier na Novém Zélandu. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, za chvíli 14. hodina. Zprávy, právě teď dvě písničky o tátech. Před námi je hudební dvojice, písničky, které něco váže k sobě, které mají tak trochu lepidlo mezi sebou. Tak písničky o tátech, nejdřív Josef Šimek a Greenhorni, Když náš táta hrál, no a potom Marta Athena, Táto, pojď si hrát.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
4: aneb 1+1.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Bourání vyhořelé výškové budovy ve Zlíně je doslova na spadnutí. V někdejším baťovském továrním areálu by mělo začít odpoledne. Během dopoledne si demoliční firma převzala zničený objekt od majitele. Demolici z části zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí hlavně demoliční bagr. Ten bude zničenou budovu odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. V Plzeňském kraji přibývá kolapsů, mohou za to vedra. Záchranáři apelují, aby lidé vysoké teploty nepodceňovali a dodržovali pitný režim. Jejich přání tlumočí naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, počty výjezdů zdravotnických záchranářů oproti loňské sezóně kvůli vlně veder rostou. Jde o dehydratace, nevolnosti a kolapsové stavy. Přibývá také událostí spojených s vyšší aktivitou bodavého hmyzu a následnou alergickou reakcí. Záchranáři upozorňují, že alergici by měli mít u sebe léky. V horkých dnech je důležité pít, chránit se pokrývkou hlavy a opalovacími krémy. Fyzicky náročné aktivity je dobré přesunout na ráno nebo večer.
1: Německý důchodce se přiznal k omámení a znásilnění 14 žen. U soudu v Berlíně podle agentury DPA řekl, že si svoje počínání fotografoval a natáčel. Podle státního zastupitelství by poškozených mohlo být ve skutečnosti až 58. K omámení muž používal kombinaci alkoholu a léků na spaní. Fotografie a videa posílal dalším mužům. Právě u jednoho z nich je policie objevila. Po stránce výplaty si vede z českých sportovců nejlépe David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes je hokejový útočník nejlépe placeným českým sportovcem už třetím rokem po sobě. Hvězda Bostonu si v NHL v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun. To je o 30 milionů korun méně než o rok dřív. V elitní desítce je hned 8 hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Nejvíc vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabrhel, který se věnuje Tenistka Karolína Muchová je 19. Zítra čekáme sluníčko, na východě Moravy a Slezska ale může vykouknout později. Nejprve tam může doznívat déšť. Naměříme kolem 26 stupňů, na jihu Moravy bude místy až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 14. hodině Víťa Vávra přivede dívky z diskoték. Já jsem od Vít Pospíšil, přeju dobré odpoledne.

0: Nám je taky hic. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně.

0: Tolik skupina Kex v programu Českého Impulzu. Za chvíli si pustíme pohádkou Princové jsou na draka, respektive necháme si ji promítnout v našem letním kině. Hrát si budeme Ivanu Andrlovou a Honzu Čenského písničku Jestli to nebude láska. Taky se projedeme po čarostezce v Jeseníkách. Proč stezka dostala čarodějnické přízvisko? Tak to se dozvíme v 14:30. Před námi je rubrika Máme Česko rádi na Českém Impulzu.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Helena Vondráčková nám bude zpívat na Českém impulzu hned po půl třetí po rubrice Máme Česko rádi. Hana Kracíková dnes myslí na cyklisty, pro které našla zajímavou cyklostezku.
1: Máme Česko rádi.
2: Jedná se o čarostezku napříč Jeseníky, tedy stezku, která je věnovaná čarodějnicím. A to nikoli pohádkovým bytostem, ale nešťastnicím, které ve středověku končily na hranicích. Podrobnosti připojí Miroslav Tausik.
3: Hezký dobrý den. Stezku bych mohl připodobnit k naučné stezce, jaké známe pro pěší. Cestu prostě lemují informační tabule. Je ovšem výrazně delší, zastavení je na ní celkem 20 na víc než 130 kilometrech. Dostanete se po ní do Jeseníku, České Vsi a Zlatých hor, nebo dokonce do Mohelnice a Šumperka.
2: Tak na to já si netroufnu, to je pro opravdu hodně zdatné sportovce.
3: Vždyť to taky nemusíte ujet za jeden den. Cyklostezka má část Šumperskou, tam měří 90 kilometrů, a pak Jesenickou, a to je kratší, tam měří asi 47. Vhodný start je na Červenohorském sedle.
2: Dobře tedy, ale povězte to hlavní, proč jsme trasu vybrali, o čem se píše na naučných tabulích.
3: Možná i o vás. Je totiž o čarodějnictví. Přesněji o historii čarodějnických procesů u nás. Jsou tu třeba i pamětní desky a pomníčky žen a mužů, kteří čarodějnické procesy především v 17. století nepřežili.
2: A těch nebylo málo. Hon na čarodějnice, především na Šumpersku, byl hodně ostrý. Inkvizitoři nechali obviněné krutě mučit, až se přiznali i k tomu, co nikdy neprovedli. Obvykle skončili na hranicích a majetek připadl světské i církevní vrchnosti.
3: Obvinění z čarodějnictví se nevyhnuli ani představitelé církve. Na hranici skončil třeba i šumperský děkan Lautner.
2: Víc už se ale dočtete přímo na čarostezce a najdete ji hladce. Na značkách vás bude provázet nakreslená čarodějnice na kole. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Z tebe jsem přízrak půj, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jana Robová právě dospívala na Českém Impulzu. Přejeme vám krásné odpoledne. No a přidáme taky písničku z Impulzovic krabičky. Tentokrát vybírá Petra Janů a zpívat bude Marie Rotrová písničku Zřejmě letos nikde nejsou kytky. No a přesně v 15 hodin přineseme zprávy.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štíhá mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Když zpěvák dostane nový text, tak má velký strach z toho, aby tam nebyla slova, která se nedají zaspívat, nebo která tam jaksi zdánlivě nepatří. Textaři si totiž v takových věcech libují. I já mám ve svém repertoáru pár obratů, se kterými jsem se hodně potrápila, než jsem přišla jak na ně, ale teď vám chci ukázat, jak se to dá zvládnout s obdivuhodnou elegancí. Kdyby mě Zdeněk Borovek přinesl text Zřejmě letos nejsou kytky. Asi mráz je zkosil mačetou. Asi by mě oblil studený pot. Ale královna českých zpěvaček Marie Rotrová to zvládla s takovou elegancí, jako kdyby o mačetách zpívala v každé druhé písni.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Pěkné odpoledne. Cena nafty v Česku dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44 korun 66 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů. U českých benzínek tak řidiči pořídí litr za 42 korun 18 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí čerstvě regulovalo ceny v reakci na konflikt na Blízkém východě. Cenové stropy na paliva skončily v neděli 19. července. Soud v Německu potrestal útok z Mnichova doživotím. Trest si má odpykat 25-letý Afgánec, který loni v únoru úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Zároveň soud označil vinu obžalovaného za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění po 15 letech vězení. Útok v Německu se odehrál den před začátkem Mnichovské bezpečnostní konference a 10 dní před parlamentními volbami. Zemědělce z východu Moravy trápí nebývalé sucho. Momentálně se to podle našeho zpravodaje Jana Čady nejvíc projevuje na kukuřici. Honzo, dobré odpoledne.
4: Hezký den, suchu zmar, dešti zdar. To první ovšem na Slovácku, na Hané i na Valašsku momentálně naprosto dominuje a spalující slunce jej nutí podávat historicky nebývalé výkony. Zemědělci jen se smutkem sledují, jak jim přímo před očima přestává růst kukuřice. Pohled na jí oseté plochy na Zlínsku jsou mimořádně tristní. Sucho ovšem devastuje mnohem více komodit. V akutním ohrožení jsou teď cukrová řepa i brambory.
3: Japonská Hirošima si dnes připomněla 81. výročí svržení atomové bomby. Spojené státy se tím tehdy snažily přimět Japonsko ke kapitulaci na konci druhé světové války. Starosta města při této příležitosti kritizoval světové velmoci za vedení válek. Podle agentury AP je vyzval, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašující prostředek. Zítra by mělo převládnout sluníčko na Moravě a ve Slezsku až později. Nejprve tam může doznívat déšť. Naměříme do 28 stupňů, na jihu Moravy může být i tropická třicítka. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: František Ringo Čech bude zpívat po 15. hodině, před námi je píseň o Americe. Já jsem Ludvík Pospíšil, dobré odpoledne.

0: Skupina Olympic právě dohrála na českém Impulzu, teď už je připraven Valdemar Matuška jako promítač našeho letního kina. Před námi je písnička Když jdou na mužskýho léta ze seriálu Doktor z Vejminku. No už za hodinu uvidíme, jaké je stáří očima Vladimíra Menšíka. No, očima Vladimíra Menšíka tohle období zní jako docela prima doba. Tak si to můžeme poslechnout. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala na rádiu Český Impuls.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

0: Jiří Korn, Hotel Ritz, tak to bude muzika na Impulzu, kterou vám dáme hned po půl čtvrté. Country, folk a tramské písničky, tak to je náš speciál, který vám nabízíme každý den po 19. hodině. Pokud máte na večer připravené třeba grilování nebo jednoduše táborák, no tak tahle muzika se k tomu bezvadně hodí po 19. hodině na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Odpolední program Českého impulzu, za pár minut 16. hodina, zprávy, potom Saša Hemala, který přinese scénky a vtipy. No a já, Ludvík Pospíšil, mám pro vás poslední věc, a to hudební dvojici, duety Marty Kubišové a Heleny Vondráčkové. Bude to písnička O Baby Baby a potom Hej pane zajíci. Uslyšíme se zítra po 11. hodině.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hudební dvojice
8: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně si událost nepamatuje. Dnes to zopakoval u soudu. 30-letý Daniel Kratochvíl podle obžaloby loni úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží. Tvrdí, že byl pod vlivem drog a léků. Případ dnes opětovně otevřela zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Kauzu začala projednávat letos v lednu. Po změně trestního senátu se ale hlavní líčení koná od začátku. Připomenu, že jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Muži hrozí za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Na Českobudějovicku se srazil vlak s nákladním autem. K nehodě došlo na železničním přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady. Při havárii se nikdo nezranil. Kvůli srážce je přerušený provoz vlaků mezi Českými Velenicemi na Jindřichohradecku a Borovany na Českobudějovicku. Mafra potvrzuje neochvějné vedení na českém tiskovém trhu. Podle čerstvých výsledků výzkumu Media Projekt její tituly oslovují 2,5 milionu čtenářů. Nejčtenějším celostátním deníkem na poli zpravodajství zůstává Mladá fronta Dnes, u které si každé vydání přečte zhruba 369 tisíc čtenářů. Pilířem je například magazín Téma, který dokáže oslovit 183 tisíc lidí. Mezi nejúspěšnější a stále posilující kousky patří také magazín Dnes plus TV, který má na vydání 423 tisíc čtenářů. Vysokou oblibu si udržuje navíc i pondělní vkládaný magazín Ona Dnes, kde počet čtenářů překračuje 182 tisíc. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivěji si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují. Posilují kontroly přímo v terénu. Budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty. Nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
2: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostředí jako reakciu na časté případy koupania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočíchov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 tisíc korún.
1: Zítra čekáme sluníčko, na východě Moravy a Slezska ale může vykouknout později, nejprve tam má doznívat déšť. Naměříme kolem 26 stupňů, na jihu Moravy bude místy až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je to tak, přátelé, i ten týden prchá kupředu, tedy lépe řečeno k víkendu. Nicméně na to si musíme ještě chvilku počkat. Je krátce po 16. hodině čtvrtek 6. srpna a před námi jsou 2 hodinky vzpomínkových písniček a také vtipných skečů. To za maličkou chvíli obstará pan Vladimír Menšík, kterého pak vystřídají pánové Jiří Grossman a Miloslav Šimek. Nicméně, co se těch písniček týče, tak začneme tou, která se jmenuje PS a kterou naspívala Iveta Bartošová. Tak pojďme na to, jsme na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Kdo z nás, přátelé, by si mohl říci pravý opak? Obvykle to chodí tak, lásko mě ubývá sil, jak krásně přednesl Pavel Bobek. Na Českém impulzu, kde se teď podíváme na problémy stáří. Ovšem ne z té smutnější stránky, jak by se dalo předpokládat. Naopak nahlédneme na postupující věk s nadhledem a humorem, a to s Vladimírem Menšíkem. Ten to uměl dokonal.
1: Já vám teď takový ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Paští zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhé strany pan Záhorský. Já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola povedal, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho. Řekl jsem si, tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a... Teď tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upadl, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam se jel Milda Kopecký a povídá, po 50 se už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže se nic. Ale počkejte! Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednou dnes si chce žít kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme krásně poeticky, a sice modrým nad hlavou, jak zpívá Dalibor Janda. A nesmě, loďko, tak to už zaplujeme do pohádky. Jmenovala se Zlatovláska, myslím tím tu starší Zlatovlásku, kde Petr Štěpánek hrál prince. A do třetice všeho dobrého to bude Lucie Bílá a její Trouba. To se to krásně zpívá, když vám vtipné texty píše Gábina Osvaldová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Myslím si, že jednou z nejpovedenějších a nejvtipnějších povídek, které společně napsali Miloslav Šimek a Jiří Grossman, je ta, jak chovali užitečné zvíře v činžáku. No, dozvíme se, zda je prase opravdu užitečné a zda ten chov v činžovním domě je tím správným místem. Přednese nám ji ten druhý, čili pan Jiří.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchart s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrával přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. K Kňour, který vzejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchart s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíkl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
0: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Bourání vyhořelé budovy ve Zlíně začne zítra nebo v sobotu. Vlastník objektu původně avizoval, že demolice začne dnes. Na místě ale zatím probíhají přípravné práce. V někdejším baťovském továrním areálu bude pomáhat s demolicí budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími demoliční bagr. Z rybníků a nádrží na Karlovarsku mizí voda. Může za to dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty nárazové lijáky a bouřky situaci nezlepší. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Karlovarska, kde je sucho znát na každém kroku. Potoky, včetně těch horských, vysychají. Koryto nejdůležitější řeky Ohře teď mnohde tvoří kamení. Povodí se přesto snaží pomáhat. Jde o manipulaci s výškou hladiny, kde důležitou roli hrají přehrady, třeba skalka, případně i některé jezy. Dalším krokem, a ten záleží také na vstřícnosti radnic, je pak zákaz čerpání povrchové vody. Pohotovost už mají také rybáři. Pozastavili přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku a snaží se stojatou vodu mechanicky čeřit.
1: Používání přilby na kole bere řada rodičů na lehkou váhu. Mezi dětmi zraněnými v posledních letech na kole je nemělo víc než 45% dětí. U elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek byl podíl dokonce přes 60%. Vyplývá to z výsledků analýzy, o které informuje oddělení BESIP Ministerstva dopravy. BESIP upozornil, že ve statistice jsou pouze nehody evidované policií. Méně závažné nehody nejsou vždy nahlášené. Skutečný počet zraněných dětí tak může být vyšší. Po stránce výplaty si vede z českých sportovců nejlépe David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes je hokejový útočník nejlépe placeným českým sportovcem už třetím rokem po sobě. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun. To je o 30 milionů korun méně než o rok dřív. V elitní desítce je hned 8 hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Nejvíc vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabr, který se věnuje pokru. Tenistka Karolína Muchová je 19. Zítra by mělo převládnout sluníčko na Moravě a ve Slezsku až později. Nejprve tam může doznívat déšť. Naměříme do 28 stupňů. Na jihu Moravy může být i tropická třicítka. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Pojďme na to, přátelé, ještě necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se. Těší se na vás například Jiřina Bohdalová anebo Miroslav Donutil, ale také Marcela Holanová, která se alespoň na ty 2-3 minutky, co tato píseň trvá, promění v žárlivou dámu.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. To dnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Na Českém impulzu a ladit nás můžete, přátelé, i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Nyní nám paní Jiřina Bohdalová vylíčí, jak se jí podařilo přežít populační explozi. Prý za rozkvět jejich rodiny může její moc moudrá babička.
3: Populační explozi začala naše babička ve Vrchlabí. Pocházela odtamtud a z 8 dětí. Sama měla moji maminku a ještě 4 moje strejdy, což je 5. Babička k nám pořád jezdila a nadávala našim, že jsou líní a že vůbec nejsou po ní. Zkoušela to různě. Většinou tvrdila, pánbu si rozhodně přeje, aby se lidi množili. Na to tatínek říkal, že přání ze zhora ho zajímají pouze, když jde o ministerstvo, ale na přání boží, že nereflektuje z důvodu vědecký. Babička se pokřižovala, zaútočila na tatínka s potřebami přírody. Uváděla příklady králíků, kolik mají mladých, nebo myší a tak. A srovnávala to s naší rodinou. A to se tatínek rozčílil, že není žádnej hra.

0: boss. A když příroda chce lidi, ať si jich nadělá, kolik chce a jak chce, jenom na něj, ať s tím nechodí. Ale babička ta se nedala. A co vy v tom průmyslu? Vy taky nemáte lidi, že jo? A to by je to jedno, co? Otec sice smutně pokýval hlavou a přiznal, že jenom u nich v podniku jim chybí 200 učňů. Ale hned zarazil babičin vítězný úsměv poznámkou, že nikdo nemůže chtít na něm, natož na chudince mamince, aby dodali 200 učedníků ještě v týhle 5 letech. Tak aspoň jedno nebo dva učedníčky do té příští, žádonila pořád babička. Otec však rázně odmítl, že by jeho další děti zničili a podnik vůbec nevytrhli. Tím ale babičku nedohnal k pláči, nýbrž k vzteku. Když pak babička odjížděla, prosila mezi polibky aspoň jednoho učedníčka. Jednoho nebo dva, no. Naši se vždycky dost těžko z babičiných návštěv zpamatovávali, ale po té poslední se ještě ani neuklidnili a už přišel dopis, že babičku zlobí všechny kamna a uhlí, že je mizerný a dříví, že má málo a zima, že je tuhá a tudíž, že by k nám na pár týdnů zase jít přijela. Aspoň si prý nás užije. No, to my si užijeme taky. A taky asi pořádně. Pravil otec takovým divným hlasem. Leda, že by... A něco zašeptal mamince. A tak naši taky explodovali. A maminka musela k doktorovi. Když se vrátila, vypil tatínek půl lahve koňáku a pořád říkal tak... Správně a bude aspoň klid. Ale klid nebyl. Totiž já jsem hned ve dveřích řekla babičce, že pan doktor už mamince dítě udělal. Proč se babička rozplakala a okamžitě chtěla odjet. Tatínek zuřila táhl babičku násilím do dveří, že jí všecko vysvětlí. Ale babička nechtěla nic slyšet a volala na celý dům, že se to muselo stát. Když se tatínek nikdy k ničemu neměl, ale ona, že tu hambu nepřežije a maminku, že nechce, jak tě živa vidět. Nakonec tatínek několika zápasnickými cviky dostal babičku i z kufry do pokoje a tam se spolu všichni tři dlouho zavřeli. Bylo slyšet jen pláč a brumlání. Pak bylo slyšet babičin takový jako velebný hlas. Bylo slyšet přísahaj a teď ty. A když se vyrojili z pokoje, pravil ke mně otec přísně. Pojď sem, tadyhle, jak víš, nás čekají radostné události, které nezaviděl nějaký doktor, ale já. Tomu jsem odmítla věřit a pravila jsem, že na to tatínek nemá školy. Že rozumí leda strojům, ale děti, že nemůže umět, protože od toho jsou doktoři. Tatínek řekl, že se mnou hádat nebude, že buď to uvěřím po dobrým, nebo mi nějakou vrazí, abych si to zapamatovala a nedělala ostudu. Pak mě donutili, abych o vzniku té exploze s nikým nemluvil. Ale to se jim vymstilo, protože se jim ta exploze za trest nepovedla. Ta holka, co se nám narodila, byla od malička, ale velmi zlobivá. A už teď, když jí nejsou ani 3 roky, rozstříhala tatínkovu nejlepší košili panence na plínky. No, nevím, jak to s ní skončí. A naši, namísto, aby se poučili, podle všeho explodovali zas. Protože přijela zase babička, přivezla tatínkovi koňak a říkala mu, ty můj zlatej hochu, i když seš ten materialista, pánbu má z tebe jistě radost a moc se mu určitě líbíš.
1: Oh. Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Čeká nás ještě, přátelé, vhled do Národního divadla, lépe řečeno za velkou louži, protože tam se Národní divadlo se svým souborem jednoho krásného dne vypravilo. Ale ještě než se tak stane, tak zavelí Petra Janu Stůj, tak se totiž jmenuje její písnička, a potom to bude píseň pro Kristýnku, jedna z těch, se kterými začínal svou romantickou tvorbu Valdemar Matuška.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Zatímco jsme v posledních dnech prožili mnohdy závratně vysoké teploty, vše se může jako mávnutím kouzelného proutku proměnit. Jako se tomu stane v katastrofickém snímku den poté. Během jediné superbouře se počasí, které naznačovalo globální oteplování, promění v dobu ledovou. My budeme sledovat osudy klimatologa Jacka Houla, který zatímco varuje Bílý dům, pátrá po svém synovi. Dramatický příběh den poté, 20.15 televize Prima. Seriál Most pokračuje ve 20.10 na ČT1 šestou částí. V ní se musí Luďan vypořádat se svými kamarády, které důrazně varuje, aby se přestali stýkat s jeho sestrou, která ještě před pár lety byla jeho bratrem. Když jí miluješ, tak zní název dnešního pokračování ve 20.10. Právě zamotané příběhy jsou ty, které velice lákají naši mimořádnou Martu. Té doma propadne strop, tak se musí vystěhovat. V práci je suspendována, ale ani tyto okolnosti ji nemohou donutit k tomu, aby přestala pátrat po vrahovi policisty. Úlet nebo normálka, tak se jmenuje dnešní pokračování případu mimořádné Marty ve 20.20 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ano, je to tak, přátelé, mnoho z vás se určitě vypravilo od žampionu k bedle, čili ke sbírání hub, což je v Česku velmi populární, a to samozřejmě dobře ví i zpěvák Jirka Helekal. No ale my jdeme dál, my jdeme daleko, jdeme až do Spojených států amerických, kam se jednoho krásného dne vypravil i soubor Národního divadla. Vše o tom ví jeden z účastníků tohoto zájezdu, kterým nebyl nikdo jiný než skvělý vypravěč Miroslav Donutil.
1: Největší zážitek byl ten, že to byl úspěch. My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až pobydýlko, kde je to nastání, a sedí v uličkách a na přístavcích. Je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situace, kdy se divák zasmál způsobem jako a vedle už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v Národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, ne že se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásné a to tež se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně. Zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty Pumper Nagle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala What's going on? Thank you, have a nose of her perbranch. Just a few less of sedentation, deep breath. No bylo to neuvěřitelné, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám puding jedné divačce do první řady, a kterou si vždycky vyberu a řeknu, aby mi ho pohlídala, a já jsem jim ho dal, a to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. My jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. A říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelný. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli, a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla třetí děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov, a zněla 4., 5., 8., 9. a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu, a ta ochránka ho přemlouvala, pane guvernére, kdybyste byl tak, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli. Tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: touhle cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Pěkný podvečer. Letošek je štědrý na absolutní teplotní rekordy. Nově ho v tomto roce přepsalo 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. V 5 dnech se letos podařilo naměřit teploty vzduchu 40 stupňů a vyšší. V minulosti se to přitom podle meteorologů stalo spolehlivě pouze ve 3 dnech. V Plzeňském kraji přibývá kolapsů. Mohou za to vedra. Záchranáři apelují, aby lidé vysoké teploty nepodceňovali a dodržovali pitný režim. Jejich přání tlumočí naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Hezký den, Kláro.
3: Hezký den, počty výjezdů zdravotnických záchranářů oproti loňské sezóně kvůli vlně veder rostou. Jde o dehydratace, nevolnosti a kolapsové stavy. Přibývá také událostí spojených s vyšší aktivitou bodavého hmyzu a následnou alergickou reakcí. Záchranáři upozorňují, že alergici by měli mít u sebe léky. V horkých dnech je důležité pít, chránit se pokrývkou hlavy a opalovacími krémy. Fyzicky náročné aktivity je dobré přesunout na ráno nebo večer.
2: Kriminalisté dopadli podezřelého z 15 let staré vraždy. Navedla je schoda vzorku DNA. Podezřelého Čecha zadrželi ve Středočeském kraji. K činu se nepřiznal. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení. Už dříve oběť kriminalisté identifikovali jako bezdomovce ze Slovenska. Podle pražské policie byla u této vraždy promlčecí doba 20letá. Teď už se všechny vraždy promlčují po 30 letech. Část politiků navíc prosazuje jejich nepromlčitelnost. Policie zaměstnává další úmrtí u vody. Nedaleko města Most našli ve vodě u břehu jezera Benedikt 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner vyloučil, že by se na smrti muže podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí během několika dnů soudní pitva. Zítra čekáme sluníčko, na východě Moravy a Slezska ale může vykouknout později, nejprve tam má doznívat déšť. Naměříme kolem 26 stupňů, na jihu Moravy bude místy až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj vykoupíš. Jo, jo, karton na obourek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: rychle hraje český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. V italských Alpách zemřela 14-letá dívka z Česka. Podle místních médií se dívka zřítila při horské túře s rodiči. Na místo neštěstí ihned zamířily záchranné složky. Po pádu z více než 50 metrů už ale dívce nemohly pomoci. Krajský soud v Ostravě se v pondělí ponoří do rozsáhlé drogové kauzy. V ní podle obžaloby obchodovala mezinárodní organizovaná skupina s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz z Ukrajiny, distribuci v Česku i prodej do Polska. Mluvčí soudu to řekl agentuře ČTK. Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu. Z dávky by bylo možné vyrobit více než tunu pervitinu v hodnotě přes miliardu korun. Před soudem stanou 3 Češi a 1 Ukrajinec. Nejmladšímu je 27 let, nejstaršímu 72. Další 3 členové skupiny jsou stíhaní v Polsku. Zemědělce z východu Moravy trápí nebývalé sucho. Momentálně se to podle našeho zpravodaje Jana Čady nejvíce projevuje na kukuřici.
2: Hezký den, suchu zmar, dešti zdar. To první ovšem na Slovácku, na Hané i na Valašsku momentálně naprosto dominuje a spalující slunce jej nutí podávat historicky nebývalé výkony. Zemědělci jen se smutkem sledují, jak jim přímo před očima přestává růst kukuřice. Pohled na jí oseté plochy na Zlínsku jsou mimořádně tristní. Sucho ovšem devastuje mnohem více komodit. V akutním ohrožení jsou teď cukrová řepa i brambory.
1: Teplotní rekordy berou za své i u našich sousedů. Slovensko ho zaznamenalo druhý den po sobě. V obci Dolné Plachtince na jihu země dnes odpoledne meteorologové naměřili 42 stupňů. Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil, že tyto údaje jsou zatím předběžné. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů. Na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

stejný je to celý léta. Já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

za scény spadly dolů a já s Marí všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak půtu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten jeep.

dvě piva špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: svědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl. Do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi včel.

dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu,

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Plzeň se těší z nárůstu počtu turistů. Ti už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily ani opravy v centru, ani Velká horka. Návštěvníci ale kvůli vedrům vyhledávají spíše chladnější prostory. Podle vedoucí turistických tras Prazdroje Pavly Máškové hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí.
2: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů, kolem těch 8 stupňů zhruba.
1: V chodbách je 70 lednic, kam se až do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Podkrušnohorský most trápí noví podvodníci. Vydávají se za pracovníky provádějící odečty elektroměrů, pokračuje Dušan Valenta.
3: Podomní prodej v přestrojení za kontrolu elektroměru, případně jeho odečet, to je nový trend, který se pod Krušnohorským městem šíří. Vyhláška sice zakazuje nabízet zboží, služby nebo dodávku energií přímo v domech a bytech bez předchozí objednávky, těmto podvodníkům to ale nevadí. Od místních se snaží získat faktury a zlákat je na svou stranu. Energetici proto upozorňují, nenechte se podvést, odečty už většinou děláme na dálku.
1: Německo by mohlo pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Na tiskové konferenci pojednání se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců to dnes řekl ministr dopravy Steffen Bilger. Nedostatek vody v řekách, zejména v Rýnu, Dunaji nebo Labi, totiž komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství. Cílem opatření je umožnit přeložit část nákladu, který by za běžného stavu přepravovali lodě, právě na silnice. S dočasným povolením jízdy kamionů by ale musely souhlasit jednotlivé spolkové země. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Letní vedra v Česku přepisovala historii. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. Na Facebooku o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Dnes přitom padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Ve všech případech šlo o východ Česka. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli dnes odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého včera večer, po druhém nadále pátrá. Jindřichohradecká úzkokolejka tento měsíc nabídne parní vlaky, kino, výstavu i koncert. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu můžou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezli vlaky na úzkorozchodných tratích přes 60 000 cestujících. Podle mluvčí provozovatele Gepard Express Markéty Bočkové bude příští sobotu připravené speciální letní kino.
2: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli se může podívat do několika úzkokolejky.
1: Tuto neděli pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Rádiová rodina pro koncert Marka Ztraceného je kompletní. Poslední dva lístky na velkolepé zítřejší vystoupení v Praze na Letné získal posluchač Zdeněk. Ten se po zaznění nové hitovky Marka Ztraceného ozval na náš WhatsApp a vyšlo to tak, že byl 20. v pořadí. Podmínku splnil, telefon zvedl a může se těšit na zítřejší megakoncert na Letenské pláni. Do hlavního města zamíří z Vysokého Mýta.
3: No, to je úplně boží.
4: Koho vezmete?
3: Pravděpodobně přítelkyni.
4: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
5: Ahoj, tady Marek Ztracený, gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
1: Ještě před koncertem Marka Ztraceného vyrazí naši impulzovi s výherci na pozdní oběd. Rádiovou rodinu tak kromě Honzy s Klárou vytvoří i šestice dalších lidí. Kromě Vysokého Mýta tam máme Havířov a Brno. Každý z výherců si navíc může vzít někoho sebou. Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vaktang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osvědčení,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Odvolání v případu Jana Cimického projedná Pražský městský soud v polovině září. ČTK to dnes zjistila z justiční databáze. 78letý psychiatr a spisovatel čelí obžalobě z 35 případů vydírání a 4 znásilnění. Obvodní soud mu za to nepravomocně uložil 5leté vězení. Podle státní zástupkyně se skutků dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami psychiatrické nemocnice Bohnice a později Centra duševního zdraví Modrá Laguna. Cimický přitom vinu dlouhodobě odmítá. Pražští policisté apelují na návštěvníky zítřejšího koncertu Marka Ztraceného na Letné. Vyzvali je, aby do centra metropole nejezdili auty, ale vozy zaparkovali na okraji města na P+R parkovištích. ČTK to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Žádná uzavírka ulic se v souvislosti s koncertem neplánuje. Vjezd bude možný i do garáží na Letné, kde si převážně pronajímají parkovací místa obyvatelé okolí. Ztracený také na Facebooku informoval, že kvůli suchu a s ohledem na místní obyvatele zrušil závěrečný ohňostroj. Z rybníků a nádrží na Karlovarsku mizí voda. Může za to dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty nárazové lijáky a bouřky situaci nezlepší.
2: Zdravím z Karlovarska, kde je sucho znát na každém kroku. Potoky, včetně těch horských, vysychají. Koryto nejdůležitější řeky Ohře teď mnohde tvoří kamení. Povodí se přesto snaží pomáhat. Jde o manipulaci s výškou hladiny, kde důležitou roli hrají přehrady, třeba Skalka, případně i některé jezy. Dalším krokem, a ten záleží také na vstřícnosti radnic, je pak zákaz čerpání povrchové vody. Pohotovost už mají také rybáři. Pozastavili přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku a snaží se stojatou vodu mechanicky čeřit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Před 35 lety veřejnosti vědci zpřístupnili první webovou stránku. Zprovoznili v roce 1991 britský inženýr Tim Berners-Lee v Evropském výzkumném centru CERN. Pro lidskou civilizaci to byl historický přelom.
3: Internetová služba World Wide Web, v překladu celosvětová síť nebo pavučina, vznikla původně jako prostředek ke sdílení vědeckých informací. Poté, co ji CERN ale umožnil využívat zdarma, se začalo používání webu raketově šířit. Dnes je to obrovské množství stránek, dokumentů a jiných souborů vzájemně propojovaných hypertextovými odkazy. První webovou stránku můžete najít na adrese info.cern.ch. Najdete tam stručný popis projektu World Wide Web. Otec českého internetu Jan Gruntorát v České televizi řekl, jak se tehdejší první web a webový prohlížeč lišili od těch dnešních.
4: Přenosové rychlosti v tehdejším internetu byly až milionkrát pomalejší, než jsou dnes. To znamená, že jednalo se pouze o alfanumerické texty, nebyly tam žádné obrázky.
3: Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Hradce Králové jsou po dnešku zklamaní. Východočeši v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému tureckému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kılıçsoy. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Cena nafty v Česku dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 670 haléřů na průměrných 44 korun a 660 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů. U tuzemských benzínek tak řidiči pořídí litr za 42 korun a 18 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. K tragické události došlo na Náchodsku. V Jaroměři dnes odpoledne zemřel člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Strážci zákona předpokládají, že zemřelý patřil k účastníkům metalového festivalu Brutal Assault, který do sobotní noci pokračuje v barokní pevnosti Josefov. Plzeň se těší z nárůstu počtu turistů. Ti už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily ani opravy v centru, ani Velká horka. Návštěvníci ale kvůli vedrům vyhledávají spíše chladnější prostory. Podle vedoucí turistických tras Prazdroje Pavly Máškové hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí.
2: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teď nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů, kolem těch 8 stupňů zhruba.
1: V chodbách je 70 lednic, kam se až do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zemědělce z východu Moravy trápí nebývalé sucho. Momentálně se to podle našeho zpravodaje Jana Čary nejvíce projevuje na kukuřici.
3: Suchu zmar, dešti zdar. To první ovšem na Slovácku, na Hané i na Valašsku momentálně naprosto dominuje a spalující slunce jej nutí podávat historicky nebývalé výkony. Zemědělci jen se smutkem sledují, jak jim přímo před očima přestává růst kukuřice. Pohled na jí oseté plochy na Zlínsku jsou mimořádně tristní. Sucho ovšem devastuje mnohem více komodit. V akutním ohrožení jsou teď cukrová řepa i brambory. Jan Čada a Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Německo by mohlo pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Na tiskové konferenci pojednání se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců to dnes řekl ministr dopravy Steffen Bilger. Nedostatek vody v řekách, zejména v Rýnu, Dunaji nebo Labi, totiž komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství. Cílem opatření je umožnit přeložit část nákladů, který by za běžného stavu přepravovaly lodě, právě na silnice. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. S dočasným povolením jízdy kamionů by ale museli souhlasit jednotlivé spolkové země. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli ve čtvrtek odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky modernější technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
2: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitu odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku, a i na tyto limity se musíme připravit.
1: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivě si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují, posilují kontroly přímo v terénu. Budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty. Nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
3: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostredia ako reakciu na časté prípady kúpania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočíchov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 tisíc korún. Jozef Báloko, Rádio Impuls, Tatry.
1: Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vaktang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidí.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: V hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce.

za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okolí.

0: Letní vedra v Česku přepisovala historii. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Ve čtvrtek přitom padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Ve všech případech šlo o východ Česka. K neštěstí došlo v italských Alpách. U hory Cima di Valbona zemřela ve čtvrtek dívka z České republiky narozená v roce 2013. Na dotaz ČTK to uvedla místní záchranná služba. Úmrtí následně potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi 90 metrů. Navzdory vynaloženému úsilí záchranářů dívka svým vážným zraněním podlehla. Případ dál vyšetřuje místní policie. Rodičům dívky byla nabídnutá pomoc psychologů. Podkrušnohorský most trápí noví podvodníci. Vydávají se za pracovníky provádějící odečty elektroměrů.
1: Podomní prodej v přestrojení za kontrolu elektroměru, případně jeho odečet, to je nový trend, který se pod Krušnohorským městem šíří. Vyhláška sice zakazuje nabízet zboží, služby nebo dodávku energií přímo v domech a bytech bez předchozí objednávky, těmto podvodníkům to ale nevadí. Od místních se snaží získat faktury a zlákat je na svou stranu. Energetici proto upozorňují, nenechte se podvést, odečty už většinou děláme na dálku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka tento měsíc nabídne parní vlaky, kino, výstavu i koncert. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu můžou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezli vlaky na úzkorozchodných tratích přes 60 tisíc cestujících. Podle mluvčí provozovatele Gepard Express Markéty Bočkové bude příští sobotu připravené speciální letní kino.
2: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli se může podívat do několika dat úzkokolejky.
0: Tuto neděli pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Fotbalisté Hradce Králové jsou zklamaní. Východočeši v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému tureckému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kılıçsoy. Odveta je na programu příští čtvrtek v Istanbulu. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli ve čtvrtek odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky modernější technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
1: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitu odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku, a i na tyto limity se musíme připravit.
0: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivě si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují. Posilují kontroly přímo v terénu. Budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty. Nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.